Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif in a mian foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fwy nahe éagsúla an sail. Is fwyder tún an asteach anseo air an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.